0: Pane, zdravisko.
1: Nech to svědět do Bohu.
0: Ovi, počinice koste zvrátky dostoj svůj presidiu, odví sancte dvěčení tričí specifikáty tvoje výjimus, kde česion si je za auxilio a nosnesní kvitáky dvěl svého zvrátky. Tajonem dovolím nosom Jezum